tohle je, vole, naše pole. Vole, tohle je, vole, naše území. Vole, na našem území vládneme my. My určujeme pravidla hry. My. Takže vole, jestli tady si a nemáš to, co chcem,

Pour la salut, y'a Kellen. Pour la salut, y'a Kellen. Je pátek a konečně pohoda. Všechny hovna a škola za náma. Je pátek, vole. V pátek se hledají.

0: Teď, ňami, ňami, ňam, jak med. Některý z nás už si nejedou, s rukama v kapsách a kapucou, ale vole, furt je nás dost, co to jedem dál. Bronx, je čas to posunout.
1: Hip, hip hop.